0: 7-7.
1: Dvojite omilení hitovi. Give it up a snack for more. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Dvojite omilení hitovi.

Dvojice omilení hitovi. Kanal 77. Dvojice omilení hitovi. Kanal 77. Samo hitovi.